0: Ελληνοπούλη.
1: Najbolší glasbený mix.
0: Bulitný Rádio 1. Sometimes
1: Več polícia.
0: Več dobre glasbe.